zechtěj, tak ti včuč nurt. Zvykla sobota třetia noc on tur jak po šnurku. Pasažéria tma řeteň multum, tajence chulánky, palenie lulkov. Bál domůvky, klubci, co tam ještě, třeba ti spět

Zechtěj vtaky v čurči nut. Zvykla sobota třetia noc on tur jak po šnurku. Pasažeria tma žečeň multum tajence chulánky palenie lulkov. Bál domů v klubče co tam ještě. Třeba ti spět